týž hrob. Vy, kdož jste i život dali za vznešené své ideály, vypadlí za svá lidská práva. Vám budiš věčná čest.

0: typ, jo. I určitým jako zrcadlením, jo, že ona mi často řekne, když se o něčem bavíme, ona už je samozřejmě v tom věku, kdy jde do toho
1: a ví všechno
0: hormony
1: nejlíp.

lidských životů, který zachránil. Seděl tady v tom křesle jako host v pořadu na Café Stonale. Já jsem říkal, jak ty lidi k tomu přijdou, aby za tu službu veřejnosti, za tu práci, kterou odvedou, poslouchali tyhle bezbřehý

0: 20 tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
1: Rezidence

Vycházela z Plzně a byla transportována v roce 1942 do Terezína. Navzdory. Tak se jmenuje pietní připomínka na transporty plzeňských Židů, kdy od této

0: milionům lidí, jo. To znamená, že to musí jako něco znamenat, jo. A kdyby se to a priori dělalo s tou myšlenkou, budu ty lidi podvádět, no tak za první se nebudou vracet, za druhý to prostě není možné.
1: Ne, to nefunguje.
0: A to mě jako trvalo a

Já jsem se v podstatě o soutěži, kterou pořádá Jihočeský vědecko-technický park pro startupy roku a pro začínající podnik

Byl to být pro tebe velký challenge, protože přesně si umím představit, když přijde holka 25, 30 let a teď tam jako těm klukům začne něco vyprávět, tak jako všichni musí, sakra, co, jako takhle ne. Jo.

0: Památník ticha, nádraží Praha Bubny.
1: Já jsem takový iniciátor toho, že by Praha na prvním místě měla mít takový centrum, kde by se dalo o těch válečných souvislostech mluvit. Souvislosti pro mě znamenají, že každá

0: mění život tím, že ti přijde do rodiny něco tak významného, jako je tvoje dítě, tak musíš umět trošku
1: Korigovat.
0: jako rozdělovat ten čas, který trávíš s rodinou a opravdu jenom je pro tu rodinu a kdy

0: roku, jo, a dostal se k té cymbálovce, protože to není sranda, že jo, ne každý klasik vám umí
1: No jasně,
0: zakontrovat
1: no jasně, jasně.
0: v cymbálovce, takže to mě na tom baví, když ty lidi jsou té muzice prostě

0: občany města Luboká.
1: Já bych to naše povídání uzavřel takovým přáním,

0: tolik citlivé, že zde skončil svůj život náš stateční otec s posledními slovy na rtech, a žije tato republika.
1: Dnešní den 30.

0: že mu to vychází. A Jirko, ty jsi to měl jak?
1: Já jsem to měl, můj táta byl muzikant, takže u nás byla muzika od rána do večera, pořád se něco hrálo, tak pro mě vlastně nepřišla jiná alternativa. Prostě jsem si

válce, kdy jsem viděl, že on ani by nechtěl zdít to zastupitelstvo v době, kdy ta situace byla natolik vypjatá, tak je nakonec

Vraždění stovek nevinných žen, mužů a dětí se zvrácenou myšlenkou, že tyto české vesnice musí zmizet z povrchu zemského. Nestalo se tak. Ba naopak to ve světovém mínění vyvolalo vlnu odporu k Hitlerovi a